nam zlo počas. Bila je ura pol deset po noć, ko sem ga spil, ker jas pijem zlo počas.